Nad mou chatou větry vanou, slunce volá na shledanou, je už čas a musím jít. Nad krajem se vítr valí, stopy léta zhasly v dáli, všude kolem je už klid. Zas až z jara slunce vzplane, tvoje srdce roztoulané, navrátí se ke mně zpět. Na úpatí modré skály, kde jsme spolu kdysi stáli, rozkvete zas modrý květ. Kdo mi tě odvedl, ten mi tě vrátí, dříve než štíty hor přikryje sní. Zase mi vrátíš zpět, až dny se zkrátí a v chatě u ohně